Što možete, dženca, iš tak doživić, niko to pokive mam za tutu rianu neđelu. V Vohozach se ča dženca domkovanku mjezdrujim ze serbske hudžbu, a čto štyrioch ve švelovi brožni pši crkvi. Drežance Serbia su na mačanorečnu božu mšu přeprošeni, dženca poponju štyrioch do crkve svjatého Antonia na Bunovske. Potom je svačina, za to nechko ište nešto sobu přinese. Jeli cesovam vuljeta do Českeje, v Liberecu je dženca predstajenje serbského oratoria Vulkotna voda, navečo pečih v auli Libereckeje univerzite. V Krosčicach je nešpo domkovanki s požonovanjom konjacih zapšahu dvemaj na vúce při hatkach. A skupina Floppy Dolls budiského dživadva zapiska dženca v Nebelčicach poponju štyrioch na Farskim dvore.

0: Crescendo. Hudžba krótko a svotko.
1: Hal takle klinči kóždy piatk tu na našim sčelaku. Svojim hudžbnym serialu Crescendo zabiera so Szymon Heduška s aktuálkami serbského a mezinárodného hudžbného sveta, se serbskými hudžbnými staviznami a druhými hudžbnými témami. Přes zajšły 4 leta je tak 200 jednotlivých epizódů nastalo. Skladnostne tuto jubilea je von nám niekotre ze svojich najlubších epizódů do vúsovania zestajú a tomu hišče novostku doda.
2: Jara husto so mje ľudžo prašeja, zvodkel da přeco te ideje za nové epizódy bereš. A tak pravje na to, hač do dženstnišeho vodmujič nemožu. Myslu se, zo je to pola všechky štajke pravidłowne seriale, v rozvosu abo nojinach vuhotuja, to samsne. Dyž so za vecku horiš, a tak džen vote dňa ve tematice ryješ, so to vod samoho vuda. A nikotre témy? To dobiu tež přiznač, prostče tak přileča. K tomu svuša například so s instrumentom leta zabierač. Kuždo letnje vúzvola krajne hudžbne rady v Nemskej jeden instrument, kiž so potom celoletnje mouriec svieči. Leca je instrument leta akordeon, a tuž sem so spočatk leta ze šelakými serbskými akordeonistami vo témje rozmoujau.
0: Crescendo. Hudžba krótko a svotko.
2: Akordeon svuša do serbskich hudžbných staviznov. Hižo le česatky dlho. A zavisče dopomína so tun, abo tamne z vás na džiatna čestu 90. leta, když je znata serbska skupina, po viesných svedžinách ježdživa a tam ľudži zabavjava. Floriana Bemaka su tute leta vo sebe formovali.
3: Jako džičo je môj vujne zaorio, to by Marko Smoa pod Lusich Holcu. A ja som to zbožomil, když sa Marki bol ve Mauji Svitsi sedieť, kde sú môj vuj přivotvojo na koncert. To by si tajke ráno u komiky, to me kúži čas zase motivíruje.
2: Potom je sam po příkladže vuja akordeon nauknul a je dženca jako akordeonist na niekotrých serbských svedžinách popuču.
3: Najrenče sú doživienia romadže se spřečelemi ve Ukraju, alebo tu ve Vúžice na festivalách. Rane slovianske spiv spivač a serbske spiv, přitom rejvač, druhý ľudži zvyznač a aj celé jednore mesové byč.
2: David Cish je znáte přes skupinu Popsorben. Tež vun hižo dlho na serbských svedžinách vystupuje. Jeho fascinuje zo instrument.
4: Takaž un jo bez stroma funkcioniruje ha s tým tež ve veľa situáciách mi zlohší. Dere převožeč ze súčbu ha aj čiši jednore tež spievač, no keši možným příležnosťom.
2: Dále zahoria jeho vulka paleta možnosťou instrumenta.
4: Misa jara lubi ta vulka dynamika na akordeone, přesto zadavuja rozžene registry, kiše môže zastajić. Sam jara lubi za môže jen tež cunje zynki rač na akordeone, jen pa tej môže hajze s tým pravým registrom, kiš jara orkestralne klinči, mocne melodie zarač, a vyza tež porane mocne převodžač.
2: A tak je nam akordeon předovšim znate jako ľudový instrument. Ale?
5: Šeš potom je osnovno, da neznačíša funkcia, když napríklad tiež na balade myslu, abo na žánre, když jen tu akordeonik nebyl očakval, když pa on toho možno jo. A ty, po mojem minenu, ty klasická literatúra, nič přeco, ale husto, že tiež dere funguje na akordeone a luščiní to dráč, ale ty si to naposkáč.
2: Praj Bosčan Donat, akordeonist skupiny Holasky. Najradšo ma vun vo komik.
5: Když ja jen sam žila gojac neslušu, když sme ve vulky skupine hudbníkov na nekakým spinnom večerku zahali a potom sme tam byli bez akordeonu a potom si ty žila vac nesu sam slušal, ale ty si prostě tvojim postam doveriaľ a si bol jene s tým instrumentom a potom gajš v takej extáze, když potom všetci vôko tebe rejuja a spievaja.
2: A runie to vúčiní ľudo hudbné doživienie. Tuž smieme vo sebe lica, akordeon tak pravie vo svičič.

0: Nimo aktivnych učbnikov, kiž pak učbu bole jako hobby vukonjeja, mamy we Serbach tež tojšto ľudži, kiž so ve nikajkej mierje povovancce z učbu zabiera. Tomu svuša napríklad Maria Maczcena, logopedoka ve Pančicach Kukovie. Z nej som so raz o tem rozmojal, što môžeme ve šednem dňu vopkičbovač, zo sej krúte vus zdržíme. Vo sebe netko, když temperatúry pomalu zaso padaja a ľudžo spešnišo skoria, je téma zaso aktuálna.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
0: Maria Maczcena je logopedoka v Pančicach Kukovie a vie dokladne, kak môžeme džen votednia s maličkosčemi na svoj vôz džívač.
2: Hej, nešto celé bytostne je vizo stajne a veli píč, to je netko menú ve prvnem reči čichu vodu, neko vizo v zimským času in tej rade in čaj pije, to je tý celé v poriadku, ale ja stajne rade praju, kvitsi ja tý žan čaj a žan kofi nedam, ale tyž vodu. Tola za naše cúho čivo a za vosuky a za krk je voda nešto celé bytostne.
0: Temperaturu ze žividvou máme vizo tyž vopkyč bovač.
2: To generálne páči za pičo a za jedže, šošto ešte v osebe zimne, abo v osebe čupfe, abo jara vutre, poprom skýry škodži, dokud što pod vysokách môžeš krabotač.
0: Što pak činič, když pötneme zo náš vôz takhle trošku škraba?
2: Ponin šahusto rade to nečiní, no, také vodkašľovanie. Tam dobyť vidieť, že nešto, što ešte v osokám skýry škodži. Tohle v tým páči, když nešto začúče má, mi nešto škraboce, zase nešto pič.
0: A když rúne ničok piču pši sebi nemám?
2: Čo ešte tiež dere činč, môže jo môjim pláck cumač. Tam je tý zase vážne, že to nie je žan vutre pláck, abo eukalyptusoj, abo nekejke volie, ký sú jara vutre, ale in celé normálne pláck, ja mô prajem. Tu mene cík tomu vedže, že sú vlastne sliny tvoria, a že sú veľa sliny tvoria, poďme častejšie spožíram. A častejšie spožíranie k tomu vedže, že tom krk vodspína. Tá vodspína nie toho krka, je tak rec nešto celé bytostné, zrún jo štabilné, zrún vus jo štabilné.
0: Nic pak jenož kečblivý vopkat s vosom a vosokami je vážne, tež džerženie čeva je bytostné za krúte vos.
2: Čiž máš tenie dživo, když byš te veli sedieč, zain přiličaku napríklad, zain tam stajne zase lada, zo majný rúny stav, zo tá voa nie je přenapínaná do predka abo dozade, tam môžem čivovať si čin, zo sem všetce zain tom brodu, sme rúččane, s tým ja zade sú te ramena, tak rec ja raduje, to je nešto dobré, a stajne šete zase na to dživačka, aký je ten stav, tedy šen stej, zo majný dobrý kontakt se špundovaniom, to zno veľa, veľa vúčiny, zain hajnika kšiuje nestej.
0: Tuž přinšče šice s krutým a stabilným vosom přes zimu. Nimo miery rady zabieram so ze serbskými hučnými staviznami, vosebie ze staviznami novšeho časa a vosobami, kýž sú so za tú serbskú viec zasadžovali. K tutým vosobinám svúša bezdvela tež křesťan James Münk. Vun by jeden z najznačiších vúžijských gitaristov a hučníkov ve 1980 a 90 letách a je v tým času serbské hučné živenie ve pozadku nesmierne voblivoval.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
0: Nedžívam so, zo najviace z mladých ľudí ničo s menom křesťana Jamesa Münka započeť nemôže. Tež po dlhšej rešerši v internete som jenož muličké informácie k jeho živeniu dostal. Z vôľkého dela pak počahujú sa na předkáčace rešerše kolegino a kolegu. Sam voného vúbierného serbského gitarista ženie zeznal nesem. Poveda pak sa voním serbským učným živeniu všetko hišče. Serbsce rečal, že nie nie je. Je pak serbsce spieval a serbsko zaostaju je v leče 1907. rodžiny ešte viac. Jako křesťana Münka znaja jeho jenož malo. James pak je mnohým zapříječe. Vun by gitarist, komponist, spieval, hučbník, aranžér a samo jako klankodživadelník je skutkoval. Hudžiu je ve viacorých skupinách, miest druhým ve 80 letách skupine Honky Tonky
3: ja nemáš voči, zakujte skoči.
0: A pozdišo potom v skupine Šavu.
3: Hey,
0: gitarist bieše tež napríklad pola folkskupiny Judahy.
4: Hey, ja.
0: Wiele o to, štož na popularnej hudžbe na serbskich rejach a zariadovaniach abo hornio a delnio serbskim rozvosu doživjame, nie by bez ideju a sobu skutkovania křesťana Mynka bylo. Za Mirčina Vecliša je gitaru rau, většinu spievo Marka Smoly je aranžoval a sobu produkoval a za džiči a džičace spivy je so Jara horil. Zo je so nad telko dživom s druhými svojske tvorenie hustšišora zanešalo, jedre možno. Je zmeni pak ničo na tým, zo přidruži so 180 hudžbným vopčevaniam ište 50 svojských spivov. 2002 nauroči so z Berlina do svojej domizny a spielni se s tým sun. Krotko potom, hakle 46-letny, nejadce zemre. Svojský horizont je sej čas živenia přeco zaso dále rozšerjav. Na koncu pak vosta stajne tun, kiš so vo svunčne vedro a dobru náladu staraše.
4: Ja chcu

dokež súčmice přeco hižo skurilne instrumente vúvivali, bola dáme raz trošku do staríznou. Nemský violinist Johann Wilde je 1740 vúvil hozdžikovú violinu. S húdžencom violine šmoraše po hozdžach, štož nikak takhle klinčeše.

0: Nie by to pak tajke prawe jubilejne wusowanie było, gdyż bych jenoż w archiwach rył, a nie bych so też niečemu nowemu wienował. Tuž chceme so na tym miestnie do delňovužiskich Gołkojc podać. Tam je Zygbert Himpel niedawno svoje 75. narodniny svečil. Štupak to je. Himplec manželskaj, Ziggy a Sunny, kajž jeju nikoci mienuja, vopospodaritaj hučne a zvukové studio blízko Kočebusa. A ve tutym studiu sú tež hižo serbske hučne produkcie a svuchokní nastali. To vosibite na tym pak je, hižo nimale 40 let vonaj za hornio a delňo serbski rozvoz produkuje taj. Stajne ve pozadku a ličitaj s tým k producentam, kýž so najdlie vo serbsku hučbu staraja, a to dženca hišče činia. Mirčin Veclich abo Marko Smoa a za džičace spivl Marata Cižec Korenkova abo Jozef Donat a hišče viele viac serbskich komponistov je pravi dvonje s hosčom pola Himplec. Tež hučný redaktor Handri Špitank je hižo tak, nekotre hučné produkcie se Zygbertom Himplom zvopravdžil.
1: Bišče, gane doživjenje, kak von profesionelne dživa, kak i mir von vupruča, a ka von s jenim lohkim smerčom, a tež s pozitivnim nastajenom stajne zaso ľudje a spivarjo a interpreto natvarjo a na dobrem produkče dživa, je obdživam, ka von to šitko dere zmištruje tež ve jor, vysoké žonovane starobje, jen človek išo votorene za nové elemente, za nové hučné stíle, za nové soundy, kýž so stajne zase minia. Vunie stajne tež, kde sme mieli špeciálne nalavky vobčevač hučné vece, tradicionálne klasické alebo ľudové spivy, či je on zvolnivý, a tež stajne nás poradžoval v všelijakých nových žangách a stílach si zvážiť a tež potom nám také dobré produkcie posredkovať.
0: Myslu se, zo budže taj Himplec manželskaj tež ve přichodže stajne zaso serbskih učnikov ve svojim studiju Vítač Smič.

0: Anitko je nedom 12.
1: Nábožné vusovanie.
0: Čenca katolské s budijským tachanským farárom Vítom z

Přichodne zbožo přeče je dojšło rymowane. Lube dziedo Tomasz Rečka z Kamene pola Radworja mi horce džak zaušu procu lubosć a dobrotu. Kuzbuješ přez dobre ideje a posmiuk krasnu nam tu zimju w užisku. Nie przestań nam pokazać, štoš to ważne je, mocnie budeme svečić troje synom dziesačine. Gratuluja nučki Zara, Lili, Elias a Fabian a z dobom dzieci Kristina s Enrikom a Michał s Antje. Towarstwo Bratrostwo Kuluskie je wosad i gratuluje swojemu dowoletnemu członi Michałowi Korchi k 65. narodinam, kotryž je štvrtk svečił, a džakuje svojemu zaušu procu a dživo, kotryž sa towarstwo Vesku, Kapavku, Sulčecach a wosadu z civije v utrobe navožuje. A pisaja, lube Michale, vosebe rade rajeme my keklerio s tobu hromadže dživado. Zamožeš so do svojich rolov stajne cíle vúboko zanurič, a tak je tvoj šibavý a suchý humor po všich Serbách znate. Ľudžo či rade přiladuja a vobražeš šudže a všem vúlke veselo, zamožeš vútrobe zrieč a nekotremu škúli roni so tebedla silza smeča. Ostaň strove a čive a namiešče pravé dovo svirne lajský dživadželnik. Do Kočiny tam je Franz Langer piatk v 80-čine svedčil. Vele zboža vo sebe krutu strovotu a dále vele vesela ze zárodku a skotom doma. Ostaň stajne taký vesový, kaž tebe znajemy, to přeja manželska Maria a šitky džiči s nučkami. A tež Kuluske bratrostvo gratuluje a písa. Po znova založeniu towarstva by Franz dove leta člon předsedstva a je aktivne sobu na tem dživau, so by towarstvo rostvo spomožne ve vosadže skutkovalo a bylo po Serbách znate. Vun náš Franz raješe ve nímale šitkých inscenáciách, so vie s plným elánom a zahoritosťu sobu. A čako Janžel, Rabia, Kovar, Búr abo posledný inscenácii jako Pater Braun z Mištruva kojžde vúžadanie. Sme rade s tobou rali a nietko ve starobie vostajn na myšče pravé dovo jako příladová svirne. Zapvač potom knies za dovolietnú svieru tovarstvu.

Mirko, že dalje do Lena, tam je štvrtk Rudi Šéfer 70 svečil. Svirnemu sluchari serbského rozvosa gratuluja a přeja vele zboža nedeši sobu šulario z Pančic a Votrova. V Bretnichu Hauswalde meješe pjatk Maria Kunatova jubilej, gratulanča pisaja. 80 let je či Bog knjez Darius Trovosči. Luba Maria přejeme či vostajn dovo mez nami a po zemskim bjeđenju bo sa kronu nebesku. To přeja manželský Bernd, pjeć dječi s partnerami, nučki a pranučki, přizanknu so brat a sotre s manželskimi a svak. Přichodne postru je za soba snička, Ljube Vujo, Mirčin Kiška z Budišina se 60 švincami si šepolneho vodmacha. Modo džeržiče ruka vumirska. Jako nadobny rek a džentlmen če svojba znaje, ste jara na tvoje žortne kusate baje. Gratuluje Zara ze svojbu. A na koncu hišče do Sernjan, tam ma dženca Monika Zahonova 70. narodnine. Gratuluja z cveje vutrobe manželski Mirčin, ci džoki ze svojbami a doromade 7 nučko. O sebe voni přeja dale krutu strovotu bože žonovanje a zobe za nich přeco tajka Luba Vouka, oma Vostava. A dež nučki raz svedomje nesu, potom dale vele vesela při rejuvanju ve line dance skupinje Smerđace, abo tež při spomožnem djele ve Rjane Zahodce. Ljube postru do Sernjan.

Ja nedom napojený, a to bije naše hornio-serbske vusovanie za nedelu 27. božnica. Jože nedom dalje s delno-serbskim programom redakcie ABB skoče buza veľa vesela přitem a v utrobne postru do delnije Vúžice. Serbski rozvoz z Budišina so potom jutce ráno pečich za sobši zivý. Ja sem Milan Grojlich a přijú vám ište krásnu nedelu. Bože mie.

0: RBB Srpski program povijesti.
1: Diskusija vo novom srpskom centru je ta beže dalje. Nové zmakanišťo nastane v Debsku a búža Hršobus filmové miestno k tým a dalším týmam nentovici o Jokrego Klim. Dej nové srdský centrum nastaž miestče Hršobus blízko Bošenského dvorništa abo dešnie srdským dvorje. V tých opciách mogú domovinské cvonky nadali vedkvacovaš. Fristu za vetedaše vedpovedného napšašnika sú predlišili na neviesty cas. Pepšavom je skojencova žinca, to kroni regionálna pierdarka Hajka Apeldova. Domovina, co napšašnik teke stajíš na svoju homepage. Ved opcie stvarenia srdského centruma za kultúru a zmakaniu přes domovinu Dolnej Vúžice je teke na gvonec kromažinie domovinskej župy Dolna Vúžica to krona bylo v ochoze pře tyžiňoma. Ved diskusii sú se pokazali šakurak vide na taký projekt, aby menenie svonkojských kubkov uzgrnili jo kúšte delegátam dostal na Abšašnik, žož možno nakšicovaš, co za njogo abo za nju zastaršim je važne za taki možne centrum. Debsk urednijo Tuchulu svoj najs okovo tamneje evangelskije cerkvje, gmena cojen veživiš ako centralne mjestno s, nentešne šotok še vetperaš, čau seš a novo namjestno flastrovaš, ak se geži za malo marka mobilne pšekupce. Nove vauki kše stajš, a struso useš, kira bom sajžaš, a to pedla novego parkovanišča a mjestnom za kolasa. Pene se pšidu vet Europske unije. Hršobus vabi s motivami za přichodne filmy. Ako cini miesto znate, přepša se jo skromadnia z iniciativu Filmland Brandenburg experto na miesčanskú filmovú túru s miestnami vethistorické architektúry, zelenéje krajiny až do industrie a brunicovej jame, co bytovaš Hršobus atraktívne krajinišťa za film, také potenciálne krajiny miestna, deje byš do digitálnej datovej banky zapisane, miesto, co s tým perušiš interese pla turistov a nažijel se na pozitívne efekty za gospodarstvo. Tura búža se vedmiš 6. oktobra a jo vedberiona zaušeknach. Tikety za bone, busy a tramvajky vodijú znova droše. Obchadový zvisk VBB poušijú svoje pvašizna a to k prednemu januaru. Zvisk rozkvadijo svoj rozsud s tým, až šedne košte a inflácia tak vysoké sú. Pšarecku odijo 3,7% droše. Jano Vesreč nučikovnego miesta Berlin, Hršobusa a Frankfurta vystania donentežná pášizna za tamne miestčenské jistnicky. Dogroni Vesreč Hršobusa búža pášiš tiket nadali 2,7 €. Staré tikety mogu sa užívať ešte až do sreží přijdúceho leta. Naše povesti namakajú žartiky na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zom.

0: Jack Klins Gde domov můj ve versii jako oficiální hymna ČSSR. Stavizny zpíva se pak věle jasně zachopil. Ve 17. stří a čižašťa jo nastalo živadlové graše filovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka na serský svěžin fidlariou abo žádno pirjenie a žádno grakanie. Autor toho kusa je byl ve 17. vesem rožený národný pasnikar Josef Kajetan Till.
1: Ven je vegin vážna veselba českého národného gibania. To je bylo ve tom revolucijském času ve 17. vesem až držašťa. A ve tom času jo zachopil svoju politickou aktivitu jako spisuvaše jo by uzvolony do austrijského parlamenta v Víně. Jo, to je ta slizina ve toho autora Josefa Kajetana Tyla. Jo, a ven jo vegin aktivně byl za nevetvisnost Čechov ve austrijské monarchie. To je také vážne za ten kusk, ako jo napisał.
0: Text teje Štucki toko graša opisujo svižin v Praze, kedarež se tam vedmeva kužde leto na ukach ve Nuselskem dole.
1: Jo, a tite se pešigujo na ten svižin Fidlovačka. To je titel toko svižinja šejcov, a Fidlovačka klince ako muzikový instrument, ale nejo. Snaž nejo případ, až su uzvelili taky titel Fidlovačka, se vě na takých ľudových svěženiach se vele muzicírujo, ale ten pešek jo skerje na taký rét, kenž šejce užívajú za gladkovanie kože, zgetovanie Crejou.
0: V Grašiu je viele písaných obrazov z bergarského, ale také z vejsného živenia. Muziku za ten kus je napísal František Škrob. Vezená často jeden rožený komponista, dirigent, je ostatkovo podobne ako Josef Kajetan Till ve sferie literatúry, ako nacionálny umievc na svojom pelu, na pelu muziky. Tak je ve 1823 zgromadne s drugými patriotami založil prídne české operové tovaristvo, ktoréž je v Praze prídne raz predstajalo opery v českej rece, a to mimo uvzyša s lajskými krajariami. To sú driebeli na zgenenia, ktoréž sú škrúpa pestarcili, aby napísal svejskú operu Dratenik, drotový viezak. Vena je nastala čohu stržašťa let do opery Bedřiša Smetany, prodaná nevesta, předaná nevesta, a płaši jako prejedna wierna česká opera. Škroup sam jo spíval na premiérie v 1852 głównú rolu. Co godla stoj opera žínca ve sní tverby Bedřiša Smetany, dajo se také rozkvašť na muzice za živadlové graše Josefa Kajetana Tyla. V Grašiu znieje dverská muzika, ale rovno tak ľudová, zviezaná s vejstným živením a živom. A to pak nie bergarstvo přiuzilo.
1: A nie to musíme groniť, až ten celý kusk nie je by úspiešný. Jo, ten popšaven, jo, tak se to kroni, přepadnu pla pražského obydlarstva, pla kubvaného pražského bergarstva. Jo, přepadnu dokuláž, ty jo užíval popšavem taku skerie grobnu česku ľudovú rec. A to kubvané bergarstvo v Praze v tom času jo bylo južo přeliš přenimcované a veni ve toho nesu viele žaržali. A jano, jedna věc je ušej zvestavo A to jo był ten spiu, gdzie domów mój, żojo moja domunia, żojo mej dom.
0: Toż ten spiu, gdzie domów mój, jo cały czas westał znaty, a był oblubowany, ale żywaruku z fidlowaczka jo se zabył. Przy samym 280 lat nie jo se przedstajał. Pe prednej światowej wojnie jo było knieżenie Habsburgu Keynes, a austrijsko-hungorska monarchia jo rozpadnula. W oktoberie 1918 jo se założył nowy stat Czechosłowakska republika.
1: A ten stat jo uzwelił jako sveju hymnu rovno ten spiu, gde domov mój. Jo, to przyszło z tego, aż jo był wegin oblubowany, a rovno popisujo tu zwiezanosť Čechov k svej domuni. To sú tam namakali ve tom spiuvie a ve toho mi se zdá, jo by uzvedené ako hymna ve Novej republice. Ale to jo jano ten český žil. Se vie, nový stát jo mi jeden český žil a jeden svoverský. A te svoverské sú potom přistajili svej žijú nad Tatru sa blízka. Jo, to je tá druhá štucka, potom ve tej československej hymne.

0: Čechoslovakska jopak teka obstojala s viaci národnosťou. To sú byli česká, nímska, hungorská, ukrajinská, peľská národnosť a ďalšie.
1: A v toho jo prišlo, až jento v toho časa máme také nímskú variantu, ungarskú variantu v toho samského spíva. Nic ve všetkých národnosťov, ale na nemenej ja znajom nímskú variantu a také ungarskú variantu. To je veľkým zájemným, až sú ten text vzeli a prevožili také do tých rýcov národných menšinov v starej Československe.
0: Vlejší živíš náš častou Čižašťa. Jo nastal pre jeden zvukový film v Českej rýce. Ben jo navizal na živadlovú gráše Jozefa Kajetana Tyla pod titulom Fidlovačka. V filmie sú prevzeli muziku Františeka Škroupy a texty Tyla. Skoro na koncu filma je scéna, Žož spíva jeden pšosár spív Kde domov můj.
2: Kde domov můj, kde domov můj.
1: V tom filmě jo, to tak bylo, až tu celou muziku ved Škroupy s tím textem ved Josefa Tyla jsou převzeli. A ta gvona scéna jo taká byla, žož jeden pšosár jo spíval tu českú hymnu. A to jo taká gnujúca scéna, keď přecej môžem přirovnáš s našou situáciou, ako máme v Serbách. Tam jo ustupil jeden bogatý bergár, keď jo gjarde na te spíve a se vielica s nímským spívom. A ven to všukno götujo ve nímskej rece s českým přízukom. To jo veľkým zájemne vížeš a slyšaš. A ven zachopio spívaš taký nímsky Gassenhauer O du lieber Augustin. A te ľuže, ako tam seže na tom svieženiu, jomu vrtegroniu, nie, to nejsú naše spíve, to môžeš zabiš. A ven vrtegronio na to česky solche sprache za pár let bužo čeština fuč. A na to zachopio jeden pšosa spívaš tu českú hymnu a publikum něco akceptirovaš pestajenie toho nadutého bergária a všichni potom sobu spívajú tu českú hymnu. Jo? A ku koncu se gronie taky spíjú Čechy nikdy nezabývajú. To je naša rec, to je naša kultúra. My môžeme na takú kultúru gjať.

zavieste to Maciniš z Minu Vitkojc, ako vena jo přišła do kontakta ze serskej urece, vena jo zachopiva pisaš, a vena jo se udava do Pragi, Čechoslovakskeje, a tam jo vena przewoziva šake knigwy z českej urece, například ve Božene Niemcoveje, tak bajki do serskej urece, do dolnoserskej urece. A ja mienim, až vena jo také napisava takú rozpřavu, drogovanie po Čechoslovakskej, v vlejše živeš na sostou píš a dvažaša. A mne se zdá, až vena ve tom casu zavieště také se speznava z tej českej hymnu. Jo. A nie to môžeme gledať do serbského písmojstva a môžeme vidieť, až v jednej zbierce zestajone ved Karla Jordana titelem Serbské národné árie namakajome už na druhém alebo češím boce ten spiu Mejdom. A tam môžeme ľahko spoznať, až jo převoženie českej národnej hymne. Ale ten problém jo, až tam nestoj, kto jo ten spiu převožil do dolnoserskej rece. To môže byť až Karlo Jordan jo to getoval, alebo Mina Vitkojc, ale čiša možnosť jo až převož pochada ved Fritza Roche. Dokuláš na titelnym bodce jest napisane, aż Fritzo Rocha jo przestaju szukne spiwy do nimskej rece. To jest dwojorecne udasze, szukne serskie arie, tam stoi we serskiej wariancie, a we nimskiej wariancie. To jest takie tak za ten spiw mój dom, tam stoi jako czesie spiw mój dom, a potem ten nimski przewożk. Jo, ten nimský převož, nejo ten samský, ako to, což stojí za českou hymnu, ale to je nový převož. Není to nejasné, lec Fritzo Rocha jo také převoží z české rece do serské a potom ještě raz do nimské rece. To nejo celo jasné.

0: Skoro čižas šaliet, joven bo farar gokojske je vesad. Žinca rozžogne jo se Klaus Nato, do zaspožalnego umjenka. A to ven cilni kromače ze sevejo vesadu ze svitocnejo namšu. Klaus Nato je vele ukpav svoje vesaže, jo se angažiroval ze ženskijo ute. Vjelgin za modu vesadu jo svoje muzikaliski šik zasažil a uvijal dujarsku muziku ve vesaže, bo samo krajne pozavnove zagronite. A jo tike rozmijo až serska tradicija serska rec cerkvi mate svojo gednotu.
1: Dass wir uns um unser wendisches Erbe hier in Kolkwitz kümmern, das begann schon vor mindestens 30 Jahren. Dass der Pfarrer Fritze hier als großer Held einfach da ist, das war auch vorher klar. Dass es da auch noch den Pfarrer Hausig und den Pfarrer Teschner gab, das war nicht allen bewusst, aber auch diese sind jetzt im öffentlichen Bewusstsein vorhanden. Das wirklich wendische Leben ist hier in Kolkwitz nicht erwacht, aber in Gulben. Bei den festlichen Gottesdiensten in Gulben gibt es inzwischen junge Frauen, Schülerinnen, die wendisch gelernt haben, die dann wendische Lesungen machen. Die lesen das Evangelium auf wendisch oder lesen die Epistel auf wendisch. Allerdings lesen wir es dann auch noch einmal auf Deutsch, weil wir auch in Gulben viele haben, die nicht wendisch verstehen.
0: Tak leda Klaus Nato, Nato serske svoje vesaže, a ja zu o vici vežeš, a som pjedal predkušćevanja Madlinu Norbergovu, vedkupki serska namša, a ju som pšašal, kak vena pesužujo jogo angažement za to serske ve cerkvi.
2: Jo, ja som se teke ve sledem casu raz s njim rozgranjala, a von je ulicoval, až von pšižo ze snimski stron, zelo, tam se ve nejo ni cerskega bo, kak jo von mogao to znaš, a pon jo von pšišo do Gukojc. A zavisši, pred 28 letami jo tam ešte cerska ľudnosť špoa, to sú snažteke ešte sársky pojedali, to ľuže z čeda, voňo ešte výžu staré, staršie ženské ve drastvie. Jo, ale ve to nie je to tak za vážne, za povážne mio, až to je celo autentické, až to búžo sa uvíjaš. Ja si myslím, ten faktor, ako jo to ubúžio, ten zajemplan jogo, to jo bolo to jačone spivanje a te aktivite v Gubinje. Tam jo von pon vižu mode luže teke, voni nose drastvu, voni pojedaju sarski, voni se zajmujo za to sarske. A to jo planjogo potom se mislim nekak k tomu vjat, a to nije on jaboge, to jo žive, to sarske jo žive, a samo ta riec. A pon jo von teke přes AG, přes našu kukku, sarska namša, my jsme na těch vršajnských cerkvěných dňách také sarsku stojnicu měli, abo tam něco sarskego a sarska namša, a jo ga také jen farský konvent, a tam jo von to také sobu dosto sarske faraje, a po měse da jo to nekak kjadný změně vjad. A to zajímne jo, až na jo ve Gukojcach to vieme, ten Pfarrer Fritzo, ako jo Stary Testament přestajo, ten film v Užice, kde sme šikne vyžili, ten jo von za sebe votekšil. Tam jo von nekak rozmiel, to je nieco vosebnego Jana Gukojcach. A von má grajarský talent. A von jo von scenický predstajil togo Fritza, Pfarrera Fritza. A možno tam napšaudu po gožine ulicovaš, von se obleka ako Fritzo a má Bibliu, ruce. A ja som to ešte dva raza vyžila. To je úberné, to je úberné. Jo, a pred 3 letami, kde sme v Gukojcach potom mali ten evangelský cerkvine žien, a tam je von sobou se vie, bol ve prigotovenské kupce a to je von šikno veľgen vegendári prigotoval sobu s nami. A ja by groniva žinca, jo to sarske za njogo nieco bene normalnego, teke ve cerkvinem živinju. Von jo se po takem pičku jo se vi obrošio, ali k pozitivnemu. Von jo žinca naš partner.
0: Groni Madlina Norbergova vo farariu Klaus Nato, njento přepedajo cepta na moču generaciju, šikne su přepšasone net po našem mušćivanju, zigadviju do Gokolskije cerkvije, potom sveše tam nazimski svežin, pri kafiju a tykajncu.

zalubiko człowieka Franka. Regina Rotova z Hršebuza, niegajšna ceptarka na Dolnosherskem gymnázium, je jo vedpětka 87 let stará. Na jeje borstak sú mysli lípšie šelky, japšie šele, mieščenské domovinské kupky a spivarky a spivarie, kora Vúžeca, vestančo strove, a glucne přídu sem živienskem lieša a myšo viasove bostakové koncu ženia ešte.